Je jeden oňou zakrvavil se nos. Na černia kostej gurnej na voli, v temných spelunkách, kde žiče vred.